0: ale se být toho.
1: No, tohle jim drinka.
2: No, ale, tohle bych díka zvěle.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono zakáže do somono zelí osma.
1: A slíhe, smakli, a slíhe.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má, jaká bacha, drunka zelí.
1: No, ale díka si, jos, jos.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Ko, vírfe je jůr, fuše,
0: tak on ten. A víkuk, ho má mérno.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům. Witches.